0: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
1: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji. Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
2: Užít si letní pohodu po svém, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu produkty Esmara a Esmara Men. Kalhoty se širokými nohavicemi, cena z aplikací 99,90. Pánské kraťasy, cena z aplikací 179,90. A šaty, cena z aplikací 129,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete českou šunku od Kosti za 18,90 a gambrinu z desítku originál s aplikací jen za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Borotalko Deodorant s jedinečným Active Vegetalk.

0: Borotalko, obejmi život.
1: Ochutnejte italské speciality značky Italiamo. Od pondělí v Lidlu najdete grana padano za 69,90, mascarpone za 64,90 a aliny prosecco treviso s aplikací jen za 59,90. Lidl,

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
4: Volá vaše nádobí o pomoc?
5: So what?
4: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
6: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
7: Co to bude, mladá dámo?
8: Grancocino.
9: Já si dám misku.
10: Grancaše?
11: A já jako vždy?
7: Horké granko.
12: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
13: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
14: V pořádku, můžete jet.
13: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
15: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
16: Liboté, proč jsou na matech citrony?
15: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.

0: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá.
1: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Alligator Audio Combo 3 v jednom a další produkty za skvělé ceny na Allegro.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg a banány 1 kg s aplikací jen za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Ochutnejte italské speciality značky Italiamo. Od pondělí v Lidlu najdete grana padano za 69,90, mascarpone za 64,90 a aliny prosecco treviso s aplikací jen za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co to bude, mladá dáma?
3: Gran cochino.
4: Já si dám misku. Gran kaše? A já jako vždy?
2: Horké granko.
5: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Další bráška s pevnou kurkou.

0: Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádný hit, ale ten výsledek.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
3: V pořádku, můžete jet.
2: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
4: Volá vaše nádobí o pomoc.
5: So what?
4: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
6: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
7: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
8: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
9: Omoda.
10: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
11: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
12: Liboté, proč jsou na matech citrony?
11: Dobrá otázka. Automaty dříve vyplácely ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
13: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
14: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
15: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Ještě v červnu byla růžovou princeznou. A teď se tak změnila. Moje velká holka.
1: Školní výbava, o které sní každé dítě. Objednej ji rychle, pohodlně a za skvělou cenu na Allegro.
2: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
3: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Užít si letní pohodu po svém, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu produkty Esmara a Esmara Men. Kalhoty se širokými nohavicemi, cena s aplikací 99,90. Pánské kraťasy, cena s aplikací 179,90. A šaty, cena s aplikací 129,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete českou šunku od Kosti za 18,90 a gambrinu z desítku originál s aplikací jen za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: Ochutnejte italské speciality značky.

0: značky Italiamo. Od pondělí v Lidlu najdete grana padano za 69,90, mascarpone za 64,90 a Alini Prosecco Treviso s aplikací jen za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Lidi se mě pořád na něco ptají. Dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
3: Liboté, proč jsou na matech citrony?
2: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Nyní si lidi radši vychutnají? No jasně.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: Volá vaše nádobí o pomoc?
6: So what?
5: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
7: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
9: V pořádku, můžete jet.
8: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Co to bude, mladá dámo?
2: Grancuccino.
3: Já si dám misku grankaše. A já jako vždy?
1: Horké granku.
0: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
4: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
0: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

0: ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
1: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.

0: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
1: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Užít si letní pohodu po svém, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu produkty Esmara a Esmara Men. Kalhoty se širokými nohavicemi, cena s aplikací 99,90. Pánské kraťasy, cena s aplikací 179,90. A šaty, cena s aplikací 129,90. Lidl, to se vyplatí.

0: nad pánem. Dermakol, laskavý přítel na celý život.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg a banány 1 kg s aplikací jen za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Volá vaše nádobí o pomoc.
3: So what?
2: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
4: Somat Mixigel, pro mě číslo jedna.
1: Ochutnejte italské speciality značky Italiamo. Od pondělí v Lidlu najdete grana padano za 69,90, mascarpone za 64,90 a Alini Prosecco Treviso s aplikací jen za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
5: V pořádku, můžete jet.
4: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
6: Co to bude, mladá dáma?
7: Gran Cappuccino.
8: Já si dám misku Gran Caffè.
9: A já jako vždy?
6: Horké granko.
0: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.

0: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
1: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
2: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
3: Liboté, proč jsou na matech citrony?
2: Dobrá otázka. Automaty dříve vyplácely ovocné žvíkačky. Nyní si lidi radši vychutnají? No jasně.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Ještě v červnu byla růžovou princeznou. A teď se tak změnila. Moje velká holka.
1: Školní výbava, o které sní každé dítě. Objednej ji rychle, pohodlně a za skvělou cenu na Allegro.

0: nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Užít si letní pohodu po svém, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu produkty Esmara a Esmara Men. Kalhoty se širokými nohavicemi, cena z aplikací 99,90. Pánské kraťasy, cena z aplikací 179,90. A šaty, cena z aplikací 129,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete českou šunku od kosti za 18,90 a gambrinu z desítku originál s aplikací jen za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
4: Pořádku, můžete jet.
3: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
1: Ochutnejte italské speciality značky Italiamo. Od pondělí v Lidlu najdete grana padano za 69,90, mascarpone za 64,90 a aliny prosecco treviso s aplikací jen za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více s Pepco.
3: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
4: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
5: Omoda.
6: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
7: Libote, proč jsou na matech citrony?
6: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
8: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obejmi život.
9: Volá vaše nádobí o pomoc?
10: So what?
9: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
11: Somat Michigel, pro mě číslo jedna.
12: Co to bude, mladá dáma?
13: Gran cappuccino.
14: Já si dám misku. Gran kaše?
15: A já jako vždy?
12: Horké granko.
16: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.

0: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá.
1: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Aligátor Audio Combo 3 v jednom a další produkty za skvělé ceny na Allegro.

Krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Užít si letní pohodu po svém, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu produkty Esmara a Esmara Men. Kalhoty se širokými nohavicemi, cena s aplikací 99,90. Pánské kraťasy, cena s aplikací 179,90. A šaty, cena s aplikací 129,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. A banány 1 kg s aplikací jen za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
1: Ochutnejte italské speciality značky Italiamo. Od pondělí v Lidlu najdete grana padano za 69,90, mascarpone za 64,90 a aliny prosecco treviso s aplikací jen za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
5: Liboté, proč jsou na matech citrony?
4: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Co to bude, mladá dámo?
2: Grancuccino.
3: Já si dám misku.
4: Grancaše?
5: A já jako vždy?
1: Horké granku.
0: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
6: Volá vaše nádobí o pomoc?
0: So what?
6: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
7: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
9: V pořádku, můžete jet.
8: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
10: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
11: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
0: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních.

0: Českých značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Klasik Camembert 120 gramů za pouhých 22,90 a K-Klasik okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
1: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
3: Co je to nejvíc, co ti můžu dát?
4: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
5: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
6: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. A navíc za cenu, která vás pálit nebude. Prvotřídní Wagyu nebo Angus burgery. K tomu lahodně krémové guacamole a další neodolatelné tapas. Nebo stejky. Libové, mramorované a vždy světové. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
8: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
9: Omoda.
10: Chcete šetřit jen na ceně?
11: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
12: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
13: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
14: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Tahle rajčata jsou dočista bez pesticidů. Stejně jako okurky, papriky i spousta další zeleniny. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. V Albertu děláme vše pro lepší ovoce a zeleninu z českých farem a s cenou, která bodne každému. Albert stojí za to jíst lépe.
15: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 39,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 32,90. Bila.
16: Spousta voněvých receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc pecherovka za 149,90 a tonik navíc. Penny.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuře za 49,90 a Aperol plus Prosecco.

0: Bo cena za 259,80. Byla.
1: Čau, Giacomo!
2: Čau, Marko, co ty tady?
1: Já tady chata mám!
2: Ty koupil chatu, tady, proč ty tady?
1: Proč, tady kousek peri, 5 kilometrů
2: to jeme peri, kousek, peri, to dobrý tady chata.
1: O manžare!
3: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.

0: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
1: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
2: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
3: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Užít si letní pohodu po svém, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu produkty Esmara a Esmara Men. Kalhoty se širokými nohavicemi, cena z aplikací 99,90. Pánské kraťasy, cena z aplikací 179,90. A šaty, cena z aplikací 129,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete českou šunku od kosti za 18,90 a gambrinus desítku originál s aplikací jen za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obejmi život.
1: Ochutnejte italské speciality značky Italiamo. Od pondělí v Lidlu najdete grana padano za 69,90, mascarpone za 64,90 a Alini Prosecco Treviso s aplikací jen za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
4: Liboté, proč jsou na matech citrony?
3: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku.

0: pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle.
2: Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Volá vaše nádobí o pomoc?
5: So what?
4: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
6: Somat Nečígel, pro mě číslo jedna.
7: Co to bude, mladá dáma?
8: Grancocino.
9: Já si dám misku grankaše. A já jako vždy?
7: Horké granko.
10: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
11: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
12: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
13: Omoda.
14: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
15: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Co to bude, mladá dáma?
2: Grancuccino.
3: Já si dám misku.
4: Grancaše?
5: A já jako vždy?
1: Horké granku.
0: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
6: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Klasik Camembert 120 gramů za pouhých 22,90 a K-Klasik okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
7: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné.

0: Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík. S popravou zdarma?
2: S dopravou.
3: Žižka to koupil!
4: Ještě ne.
5: Chceš tam něco přivodit, bratře?
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: A stahání nákupu je kanec.
8: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
10: Omoda.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete čerstvá vejce velikosti M s aplikací jen za 24,90 a Radegast ryze hořkou 12 kus aplikací jen za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
13: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
12: Na grilu.
14: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více s Pepco.
15: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
16: V pořádku, můžete jet.
15: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
17: Volá vaše nádobí o pomoc.
18: So what?
17: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
19: Somat Nitrigel, pro mě číslo jedna.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
1: Co to bude, mladá dámo?
2: Gran Cucina.
3: Já si dám misku Gran Caše. A já jako vždy?
1: Horké granko.
4: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.

0: je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.
4: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Klasik Camembert 120 gramů za pouhých 22,90 a K-Klasik okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monty.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
4: To je ta země zaslíbená.
5: A co budeme jíst, praotče?
4: Objednám košík. S popravou zdarma?
5: S dopravou.
6: Žižka to koupil!
7: Ještě ne.
8: Chceš tam něco přivodit, bratře?
9: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
10: A stahání nákupu je kanec.
11: Volá vaše nádobí o pomoc?
12: So what?
11: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
13: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg a brambory rané 1 kg za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
17: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
18: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
19: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
8: Pořádku, můžete jet.
19: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
9: I called because I met someone.
7: Well,
9: we're getting married.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
1: Co to bude, mladá dáma?
2: Grancocino.
3: Já si dám misku.
4: Grankaše?
5: A já jako vždy?
1: Horké granko.
6: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.
3: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Classic Camembert 120 gramů za pouhých 22,90 a K-Classic okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
4: Volá vaše nádobí o pomoc?
5: So what?
4: Somat Duo Gel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo jedna.
6: Somat Mitsi Gel, pro mě číslo jedna.
7: Celobroskev.
8: Jsi pro nízko, co je sklípku?
7: Tam jsou vosy, se jich bojím a jsem alergický.
8: Tak tě tam skočíme.
7: Fakt jo.
8: A to prosvišti.
7: Tak děkuju, Michale, děkuju moc. To má rád charakter.
9: Tak jdem. Super, prosvišti.
7: Cože?
9: Neprosvišti.
7: Já tím nerozumím.
9: Já jsem to neprosvišti.
7: Že jsi to neprosvišti?
9: No, neprosvišti.
7: No to nevadí. Aspoň máme melo.
2: Léto s Penny, hezky česky.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
11: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
13: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
14: Omoda.
15: To je ta země zaslíbená.
16: A co budeme jíst, praotče?
15: Objednám košík. S popravou zdarma?
16: S dopravou.
15: Žižka to koupil!
17: Ještě ne.
18: Chceš tam něco přivodit, bratře?
19: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
20: A stahání nákupu je kanec.
21: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
22: V pořádku, můžete jet.
21: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
10: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.

0: nad pánem. Dermakol, laskavý přítel na celý život.
1: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny, už od 40 korun. Získejte více z Pepco.

0: prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Co to bude, mladá dáma?
2: Grancocino.
3: Já si dám misku grankaše. A já jako vždy.
1: Horké granko.
0: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
4: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Klasik Camembert 120 gramů za pouhých 22,90 a K-Klasik okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
5: E-shop Dr. Max nabízí Bioil, pečující olej na jizvy a stryje za super cenu. Navíc až 25% sleva na ostatní produkty Bioil. Tablety domičky JAR 30-minutový zázrak. Nyní za skvělou cenu 599 korun. E-shop Drmax.cz.
6: Karlova koruna, Petrova bohuna, oh yeah.

0: Dobrý, můžem dál.
1: Karlova koruna, Petrova bohuna, Karlova koruna.
2: Co je české, to je dobré. Karlova koruna je celá česká. Penny.
3: Léto máme vše. Například lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
4: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
6: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
5: Na grilu.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík. S popravou zdarma?
8: S dopravou.
9: Žižka to koupil!
10: Ještě ne.
11: Chceš tam něco přivodit, bratře?
12: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
13: A stahání nákupu je kanec.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
15: V pořádku, můžete jet.
14: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
16: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
18: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
19: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
11: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
5: Volá vaše nádobí o pomoc.
6: So what?
5: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
9: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.

0: Ad panem. Dermakol, laskavý přítel na celý život.
1: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
2: Time goes by so slowly, time goes by so slowly.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
2: Co to bude, mladá dáma?
3: Grancuccino.
4: Já si dám misku grankaše.
5: A já jako vždy.
2: Horké granko.
6: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
7: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
9: To je ta země zaslíbená.
10: A co budeme jíst, praotče?
9: Objednám košík. S popravou zdarma?
10: S dopravou.
11: Žižka to koupil!
12: Ještě ne.
13: Chceš tam něco přivodit, bratře?
14: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
15: A stahání nákupu je kanec.
16: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
17: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
16: Na grilu.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
3: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny, už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Nádhera! Díky, kámo.
6: To nebylo tobě, Ralfe.
7: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
10: V pořádku, můžete jet.

0: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle.
1: Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.

0: Ad panem. Dermakol, laskavý přítel na celý život.
1: Volá vaše nádobí o pomoc?
2: So what?
1: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
3: Somat Mitigel, pro mě číslo jedna.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: Já ti nevím.
6: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
7: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
5: Dobrý den. Jste tu dlouho?
7: Už přes 20 let.
8: Tak zásuvky jedou.
9: Díky moc. Co jsme dlužní?
8: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
10: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
11: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: E-shop Dr. Max nabízí BioOil. Pečující olej na jizvy a stryje za super cenu. Navíc až 25% sleva na ostatní produkty BioOil. Tablety domičky JAR 30-minutový zázrak. Nyní za skvělou cenu 599 korun. E-shop Dermax.cz.
3: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Classic Camembert 120 gramů za pouhých 22,90 a K-Classic okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
4: Co to bude, mladá dáma?
5: Gran Cucina.
6: Já si dám misku Gran Caše. A já jako vždy.
4: Horké granko.
7: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.

0: Ale tady je hezky, viď?
1: Je?
2: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
3: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
4: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
3: Na grilu.
5: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík. S popravou zdarma?
8: S dopravou.
9: Žižka to koupil!
10: Ještě ne.
11: Chceš tam něco přivodit, bratře?
12: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
13: A stahání nákupu je kanec.
14: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.

0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
1: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
2: Omoda. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
4: V pořádku, můžete jet.
3: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
7: Volá vaše nádobí o pomoc?
8: So what?
7: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
9: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Co to bude, mladá dáma?
3: Gran cappuccino.
4: Já si dám misku. Gran kaše?
5: A já jako vždy?
2: Horké granko.
1: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
6: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Klasik Camembert 120 gramů za pouhých 22,90 a K-Klasik okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
7: E-shop Dr. Max nabízí Bioil. Pečující olej na jizvy a stryje za super cenu. Navíc až 25% sleva na ostatní produkty Bioil. Tablety domičky JAR 30-minutový zázrak. Nyní za skvělou cenu 599 korun. E-shop drmax.cz.

0: Tak si dej jahodu.
1: Co Čech, to chalupář. Léto s Penny, hezky česky.
2: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
3: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
5: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
4: Na grilu.
6: To je ta země zaslíbená.
7: A co budeme jíst, praotče?
6: Objednám košík. S popravou zdarma?
7: S dopravou.
8: Žižka to koupil!
9: Ještě ne.
10: Chceš tam něco přivodit, bratře?
11: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
12: A stahání nákupu je kanec.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
6: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
8: V pořádku, můžete jet.
7: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
9: Volá vaše nádobí o pomoc?
10: So what?
9: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
11: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a Aviváš Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
2: Co to bude, mladá dámo?
3: Gran Cucina.
4: Já si dám misku Gran Caše. A já jako vždy.
2: Horké granko.
5: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.

0: E-shop Dr. Max nabízí Bioil, pečující olej na jizvy a stryje za super cenu. Navíc až 25% sleva na ostatní produkty Bioil. Tablety domičky JAR 30-minutový zázrak. Nyní za skvělou cenu 599 korun. E-shop Drmax.cz.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.
3: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
6: Volá vaše nádobí o pomoc?
7: So what?
6: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
8: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
9: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
10: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
4: Tak zásuvky jedou.
5: Díky moc. Co jsme dlužní?
4: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
0: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
6: Nádhera. Díky, kámo.
7: To nebylo tobě, Ralfe.
8: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
9: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
10: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
12: V pořádku, můžete jet.
11: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
13: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
14: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.

0: Vidíte, Albert, neporazitelné. Levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé, besemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: Co to bude, mladá dáma?
3: Grancocino.
4: Já si dám misku grankaše.
5: A já jako vždy.
2: Horké granko.
6: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík. S popravou zdarma?
8: S dopravou.
9: Vyška to koupil!
10: Ještě ne.
11: Chceš tam něco přivodit, bratře?
12: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
13: A stahání nákupu je kanec.
14: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?

0: Karlácka vedím.
1: Zdeňku, klid, vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
3: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
4: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
5: Medvěd musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí, pak hrnky, flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
6: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
7: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Na grilu.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
2: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
3: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny, už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
4: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
5: Maxi výprodej. Cenu jsme sesekali také u spolehlivé a tiché akusekačky Bosch.
6: To je mazec.
5: Datart.
7: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Volá vaše nádobí o pomoc?
9: So what?
8: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
10: Somat Mixigel, pro mě číslo jedna.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a Aviváš Kokolino s apkou za 84.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
1: Since your heart is beating, víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuře za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila.
3: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Obezkuplnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuře za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila.
4: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
0: V Kauflandu již od středy Superkauf. Čerstvá vejce 30 kusů z Kaufland Card za 89,90. Milka čokoláda za 28,90. A jihlavanka mletá káva kilo z Kaufland Card za 199,90.
5: Už brzy? Vašek Sara!
0: Kaufland.
6: Borotalko deodorant s jedinečným Aktiv Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
7: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
8: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
9: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
10: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet

0: Tradice poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
1: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
2: I love you! Protože chutná celé rodině.
3: Protože jo nakopne každý den.
4: Protože s jo je život růžový.
2: Jo, umění dělat život ovocnější.
5: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani, číslo jedna v Itálii.
6: Ještě v červnu se styděla ukázat svoje výtvory. A teď se tak změnila. Najednou je z ní sebevědomá slečna.
7: Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Prémiový školní set Bagel Hello Kitty a další produkty za skvělé ceny na Allegro.

0: Vydejte se s dětským účtem až do vesmíru. Získáte svítící kartu, bonus 500 korun a možnost zahrát si jako první hru Cosmotails. Česká spořitelna.
1: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.

0: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
3: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.
4: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
5: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
6: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.

0: šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc Bueno.
1: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.
2: Pozor, už jde.
3: Rychle, mami.
4: Hotovo, pojďte.
0: Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
5: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
0: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
7: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 5

0: vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
2: Udělejte si radost s prémiovým Xiaomi 17T Pro s pětinásobným teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
3: V datártu objednám
4: a za půl hoďky zdarma vyzvednu.
5: Přijďte zas!
6: To byl Richard!
7: Získejte prémiové hodinky Huawei s výdrží až 10 dní na jedno nabití. Datart.
8: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
9: No to půjde těžko bez křídel.
8: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
9: Aha, a jak asi?
8: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
9: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
10: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
11: Jedinečná akce v Tetě. Sleva minimálně 40% na celé značky dekorativní kosmetiky Dermacol, Wet n Wild a Max Factor. Potěšte se novou řasenkou, make-upem, očními stíny a dalšími produkty. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
12: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
13: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
14: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
2: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
3: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: Jedinečná akce v Tetě. Sleva minimálně 40% na celé značky dekorativní kosmetiky Dermacol, Wet n Wild a Max Factor. Potěšte se novou řasenkou, make-upem, očními stíny a dalšími produkty. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
6: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
7: Nádhera.
8: Díky, kámo.
7: To nebylo tobě, Ralfe.
9: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
11: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
10: Na grilu.
12: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
13: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
14: A dělají to taky ostatní?
13: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
15: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
16: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
17: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
19: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
9: Já ti nevím.
6: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny a sám zlevní, když to jde.
2: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
6: Dobrý den. Jste tu dlouho?
2: Už přes 20 let.
3: Tak zásuvky jedou.
0: Díky moc. Co jsme dlužní?
3: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
12: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
5: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
7: Je to napínavé!
8: To dáš!
5: Chutná snídaně

0: cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno.
1: Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
2: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com. De Agostini.
3: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
4: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny, už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
5: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváš Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
2: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
3: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
4: Maximální úspora v Tetě. Akce 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty v libovolné kombinaci nebo sleva 30% na celou značku Žaja. Například velký šampon za 49,63. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
7: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
8: Nejde elektřina.
7: Zaplatíme vám novou. Innogy.
9: Nádhera.
10: Díky, kámo.
9: To nebylo tobě, Ralfe.
11: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249.

0: 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.
3: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
4: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
5: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
8: Já ti nevím.
9: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
10: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
9: Dobrý den. Jste tu dlouho?
10: Už přes 20 let.
11: Tak zásuvky jedou.
12: Díky moc. Co jsme dlužní?
11: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
13: Máme vždy férové ceny energie i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
14: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
15: Je to napínavé!
16: To dáš!
14: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
17: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
18: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
19: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com. De Agostini.
20: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
21: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
3: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
6: Jedinečná akce v Tetě. Sleva minimálně 40% na celé značky dekorativní kosmetiky Dermacol, Wet n Wild a Max Factor. Potěšte se novou řasenkou, make-upem, očními stíny a dalšími produkty. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
1: Nádhera. Díky, kámo.
2: To nebylo tobě, Ralfe.
3: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
5: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
4: Na grilu.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
8: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
9: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
10: Je to napínavé!
11: To dáš!
12: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
13: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
14: A jinde?
13: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
15: Já jsem také živý.
16: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
17: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
8: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
18: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
19: Já ti nevím.
20: To neexistuje dodavatel energie, který má férové ceny a sám zlevní, když to jde.
19: No jasně, že jo. E.ON.
21: Dobrý den.
19: Dobrý den. Jste tu dlouho?
21: Už přes 20 let.
22: Tak zásuvky jedou.
23: Díky moc. Co jsme dlužní?
22: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
24: Máme vždy férové ceny energie i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
25: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
26: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
27: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aby váš kokolíno s apkou za 84,90. Albert.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Jednoduše skvělá.
8: Gianna mia.
9: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
10: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
9: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
10: Jo, grill.
1: Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Co to bude, mladá dáma?
12: Grancuccino.
13: Já si dám misku grankaše. A já jako vždy.
11: Horké granko.
14: Začněte každé ráno s grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
15: To je ta země zaslíbená.
16: A co budeme jíst, praotče?
15: Objednám košík. S popravou zdarma?
16: S dopravou.
17: Žižka to koupil!
18: Ještě ne.
19: Chceš tam něco přivodit, bratře?
4: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.

0: Nahání nákupu je kanec.
1: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: V datártu objednám.
6: A za půl očky vzarma vyzvednu.
7: Přijďte zas!
6: To byl Richard!
8: S drobky i šmouhami si hravě poradí tyčový vysavač ETA s dlouhou výdrží. Datart.
9: Každý rodič umí něco jedinečného.
10: Máma, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
11: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
10: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
2: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo, kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
4: V pořádku, můžete jet.
3: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz, nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
5: Já ti nevím.
6: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny a sám zlevní, když to jde.
5: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
6: Dobrý den. Jste tu dlouho?
5: Už přes 20 let.
7: Tak zásuvky jedou.
8: Díky moc. Co jsme dlužní?
7: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
9: Máme vždy férové ceny energie i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
5: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
8: A jinde?
5: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
10: Já jsem také živý.
11: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
2: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
3: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
4: Maximální úspora v Tetě. Akce 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty v libovolné kombinaci nebo sleva 30% na celou značku Žaja. Například velký šampon za 49,63. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
5: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa a tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
8: Další brážka s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
9: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
8: Na grilu.
10: Nádhera. Díky, kámo.
11: To nebylo tobě, Ralfe.
12: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 14,99 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
13: I love you.
14: Protože chutná celé rodině.
15: Protože jo nakopne každý den.
16: Protože s jo je život růžový.
17: Jo, umění dělat život ovocnější.
18: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
19: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
20: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.

0: vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
1: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
2: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
8: nejde elektřina.
7: Zaplatíme vám novou. Innogy.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
11: Je to napínavé!
12: To dáš!
10: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
13: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
15: Time goes by, so slowly, time goes by, so slowly.

že mě pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš.

nikde nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten je výsledek.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík. S popravou zdarma?
2: S dopravou.
3: Žižka to koupil!
4: Ještě ne.
5: Chceš tam něco přivodit, bratře?
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: A stahání nákupu je kanec.
8: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
9: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPB vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
10: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
11: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Datart pořádá maxi výprodej za nejlepší ceny. Získejte maximální klid za skvělou cenu s nejtěžší myčkou značky AEG v Datartu.
13: To je mazec.
14: Datart. Opravdový elektrospecialista.
15: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny.

0: Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Fabíne.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
3: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Panakota nyní v novém designu. Jogovela. Velkou radost nám všem dělá.
1: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Já ti nevím.
7: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
8: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
7: Dobrý den. Jste tu dlouho?
8: Už přes 20 let.
9: Tak zásuvky jedou.
10: Díky moc. Co jsme dlužní?
9: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
11: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
12: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
13: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
14: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
15: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
16: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.

měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
2: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
3: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: Jedinečná akce v Tetě. Sleva minimálně 40% na celé značky dekorativní kosmetiky Dermacol, Wet n Wild a Max Factor. Potěšte se novou řasenkou, make-upem, očními stíny a dalšími produkty. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
6: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
7: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
8: nejde elektřina,
7: zaplatíme vám novou. Innogy.
9: Nádhera! Díky, kámo.
10: To nebylo tobě, Ralfe.
11: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. Akunůžky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
13: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
12: Na grilu.
14: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
15: Závodníci na start. 3, 2, 1, start.
16: Je to napínavé.
17: To dáš.
15: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno. Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
18: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa.

0: a tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
2: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
5: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
6: Já ti nevím.
7: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
8: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
7: Dobrý den. Jste tu dlouho?
8: Už přes 20 let.
9: Tak zásuvky jedou.
10: Díky moc. Co jsme dlužní?
9: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
11: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
12: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
13: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
3: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: To je ta země zaslíbená.
2: A co budeme jíst, praotče?
1: Objednám košík. S popravou zdarma?
2: S dopravou.
3: Žižka to koupil!
4: Ještě ne.
5: Chceš tam něco přivodit, bratře?
6: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
7: A stahání nákupu je kanec.
8: V datártu objednám.
9: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
2: Přijďte zas!
9: To byl Richard!
10: Získejte prémiové hodinky Huawei s výdrží až 10 dní na jedno nabití. Datart.
11: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas

0: Singer nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
1: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu. I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
2: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
3: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
4: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
5: No.
6: Já jsem si přišla rád s kamením.
7: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mhm.
8: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
10: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
11: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
12: Nádobí Fabíne.
11: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
13: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.
14: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
15: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
16: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
18: No jo, přišla na snídani.
17: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
18: Dobrý nápad.
17: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
18: Až 70%.
17: No, a to je pěkný. To je pěkný?
19: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
20: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé, besemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
3: To je ta země zaslíbená.
4: A co budeme jíst, praotče?
3: Objednám košík. S popravou zdarma?
4: S dopravou.
5: Žižka to koupil!
6: Ještě ne.
7: Chceš tam něco přivedit, bratře?
0: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
8: A stahání nákupu je kanec.
9: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
10: Maximálně.

0: teď je. Akce 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty v libovolné kombinaci nebo sleva 30% na celou značku Žaja. Například velký šampon za 49,63. Online objednám, za chvíli v teď je mám.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Pane Zdeňku, vy se pišníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
5: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
8: Nádhera. Díky, kámo.
9: To nebylo tobě, Ralfe.
10: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetal. Extra účinný. Borotalko, obejmi život.
12: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
13: Že do školy najdete v Pepco za úžasné ceny, už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
14: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
15: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com. De Agostiny.
16: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
17: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
18: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
19: V pořádku, můžete jet.
18: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
7: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
9: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Na grilu.
3: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
5: Omoda.
15: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Máslo česká chuť.

fun.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
0: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Classic Camembert 120 gramů za pouhých 22,90 a K-Classic okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
2: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden anglická slanina za 19,90 a Pilsner Urquell při koupi balení 28,83 za kus. Bila.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
5: Získejte v Penny extra budiny.

0: Na Dozy a nože s tímto produktem. Prací gel nebo prášek Rex, 6 bodů navíc. Penny.
1: I love you.
2: Protože chutná celé rodině.
3: Protože jo nakopne každý den.
4: Protože s jo je život růžový.
2: Jo, umění dělat život ovocnější.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuře za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Byla.
6: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
7: V Kauflandu již od středy Superkauf. Čerstvá vejce 30 kusů z Kaufland Card za 89,90. Milka čokoláda za 28,90. A jihlavanka mletá káva kilo z Kaufland Card za 199,90.
8: Už brzy? Vašek Sara!
7: Kaufland.
9: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
10: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
11: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
12: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
13: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
14: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak laodna. Galbani, číslo jedna v Itálii.

Security Access Code. Systems accessed.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
2: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
3: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
4: Jedinečná akce v Tetě. Sleva minimálně 40% na celé značky dekorativní kosmetiky Dermacol, Wet n Wild a Max Factor. Potěšte se novou řasenkou, make-upem, očními stíny a dalšími produkty. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
5: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Nádhera. Díky, kámo.
8: To nebylo tobě, Ralfe.
9: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
11: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
12: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
11: Na grilu.
13: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
14: A jinde?
13: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
15: Já jsem také živý.
16: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.

0: do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
1: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
2: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot. Jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot. Magnézium efektivně i při stresu.
3: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
4: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
5: Omoda.
6: Jiřinko? Jiřinko?
7: Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
6: No jo, přišla na snídani.
7: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
6: Dobrý nápad.
7: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
6: Až 70%.
7: No,
6: a to je pěkný.
7: To je pěkný?
8: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
9: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
10: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com. De Agostini.
12: Závodníci na start. 3, 2, 1, start!
13: Je to napínavé!
14: To dáš!
12: Chutná snídaně s cereáliemi Nesquik. Skvělý den začíná ráno.
15: Ochutnejte novinku. Cereálie Nesquik s jahodovou příchutí pro skvělý začátek dne.
16: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
17: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnějš nehledejte.
18: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a Aviváš Kokolíno s apkou za 84,90. Albert.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, Majku, Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
4: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario, 100% v plné síle, k dostání v Superzoo.
3: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Classic Camembert 120 gramů za pouhých 22,90 a K-Classic okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
5: Vsaďte se, že když vyhrajete 200 mega, budete mít všechno na háku. Fakt.
6: S plným tiketem vždy o 200 mega, žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.

0: Wow.
1: Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
2: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
3: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
4: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
5: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Excellent vepřová žebra na pivu za 139,90 nebo burger Wagyu za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Chcete šetřit jen na ceně?
7: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
3: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert. Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Je dočista bez pesticidů.
8: Bez.
3: Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. A s cenou, která bodne každému. Ochutnejte rajčata na větvičce Strabena bez pesticidů 250 gramů za 34,90. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Jdeš do školy?
6: Tak neporazitelně.
3: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Do školy za neporazitelné. Albert. Tohle je Albert grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Premium mistrovská klobása za 22,90 a marinované vepřové medailonky za 84,90. Albert.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden zlatý bažant za 11,90 a sprchový gel Nivea za 44,90. Bila.
10: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
4: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
3: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Klasik Camembert 120 gramů za pouhých 22,90 a K-Klasik okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
5: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.

0: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
1: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 39,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 32,90. Bila.
2: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
3: Dozy a nože jsou v Penny nyní ještě výhodněji. A navíc v akci. Tablety domičky Power Finish za 199,90. Penny.
4: I love you.
5: Protože chutná celé rodině.
6: Protože jo nakopne každý den.
7: Protože s jo je život růžový.
5: Jo, umění dělat život ovocnější.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuře za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila.
8: Wow.
9: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
10: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
11: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
12: V Kauflandu již od středy Superkauf. Čerstvá vejce 30 kusů z Kaufland Card za 89,90. Milka čokoláda za 28,90. A jihlavanka mletá káva kilo z Kaufland Card za 199,90.
13: Už brzy? Vašek Sara!
12: Kaufland.
14: Proč je Galbány stali tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbani mozzarella, tak čerstva, tak šťavnata, tak laodna. Galbani, číslo 1 v Itálii.
15: Vsaďte se, že když vyhrajete 200 mega, budete mít všechno na háku. Fakt. S plným tiketem vždy o 200 mega, žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už ve čtvrtek.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
17: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aby váš kokolíno s apkou za 84,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
2: Wow. Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
3: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Classic Camembert 120 gramů za pouhých 22,90 a K-Classic okurky 6 až 9 cm jen za

0: 36,90. Jedině v Kauflandu.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda. Oh,

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
2: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
3: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
4: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario, 100% v plné síle, k dostání v Superzoo.
5: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Excellent vepřová žebra na pivu za 139,90 nebo burger Wagyu za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
7: Chcete šetřit jen na ceně?
8: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
9: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky. To je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert.
10: Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Je dočista bez pesticidů. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. A s cenou, která bodne každému. Ochutnejte rajčata na větvičce Strabena bez pesticidů 250 gramů za 34,90. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Jdeš do školy?
7: Tak neporazitelně.
10: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Do školy za neporazitelné. Albert. Tohle je Albert grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Premium mistrovská klobása za 22,90 a marinované vepřové medailonky za 84,90. Albert.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuře za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila.
12: Získejte v Penny extra budy na dozy a nože s tímto

0: produktem. Fidorka Opavia, různé druhy, jeden bod navíc. Penny.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuře za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila.
2: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
2: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku 160 gramů za 18,90 a legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Kaufland.
4: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
3: Bílý růžek v Kauflandu? To je kvalita našich vlastních značek. Navíc vždy výhodně. Tento týden K-Classic Camembert 120 gramů za pouhých 22,90 a K-Classic okurky 6 až 9 cm jen za 26,90. Jedině v Kauflandu.
5: Wow.
6: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit.

0: co je to nejvíc, co ti můžu dát?
1: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu. Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní grilování. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší chutě od nás i z celého světa. Prvotřídní burgery, stejky, libové, mramorované a vždy světové. A k tomu i pestrý výběr tapas. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Excellent vepřová žebra na pivu za 139,90 nebo burger Wagyu za 99,90. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Chcete šetřit jen na ceně?
3: A ne na kvalitě. Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
1: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky. To je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert. Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Je dočista bez pesticidů. Ano, bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. A s cenou, která bodne každému. Ochutnejte rajčata na větvičce Strabena bez pesticidů 250 gramů za 34,90. Lepší pro vás, lepší pro Česko. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Jdeš do školy?
2: Tak neporazitelně.
1: Celý měsíc pořídíte v Albertu školní potřeby za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Do školy za neporazitelné. Albert. Tohle je Albert grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Premium mistrovská klobása za 22,90 a marinované vepřové medailonky za 84,90. Albert.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden anglická slanina za 19,90 a Pilsner Urquell při koupi balení 28,83 za kus. Bila.
5: Půlka srpna v Penny, tak půlka cen dolů. Kombinujte dozy, nože i tašky. Kupte dva a získejte slevu 50%. Penny.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden kuře za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila.
6: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.

že mě pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš.

jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Žižka to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přivodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: A stahání nákupu je kanec.
7: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
8: No.
9: Já jsem si přišla rád s kamením.
10: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
8: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
11: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
12: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.

0: nad pánem. Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete čerstvá vejce velikosti M s aplikací jen za 24,90 a Radegast ryze hořkou 12 kus aplikací jen za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
3: V pořádku, můžete jet.
2: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
4: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
5: Medvěď musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí, pak hrnky, flašky, kufříky
4: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
1: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
6: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com. Deagostiny.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
4: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
5: Omoda.
6: Dotár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Získejte maximální klid za skvělou cenu s nejtěžší myčkou značky AEG v Datartu.
7: To je mazec.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
9: nejde elektřina,
8: zaplatíme vám novou. Innogy.
10: Že do školy najdete v Pepco za úžasné ceny, už od 40 korun. Získejte více z Pepco.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Vyška to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přivodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: A stahání nákupu je kanec.
7: E-shop Dr. Max nabízí Bioil, pečující olej na jizvy a stryje za super cenu. Navíc až 25% sleva na ostatní produkty Bioil. Tablety do myčky JAR 30-minutový zázrak. Nyní za skvělou cenu 599 korun. E-shop Drmax.cz.
8: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
10: No.
11: Já jsem si přišla rád s kamením.
12: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
10: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mhm.
13: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
14: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
0: Nádhera! Díky, kámo.
15: To nebylo tobě, Ralfe.
16: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. A brambory rané 1 kg za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 korun. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
18: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
19: Medvěd musí dobře pít, svač na boxe v bezpečí, pak hrnky, flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
16: Sbírej známky.

0: v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
1: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
2: A jinde?
1: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
3: Já jsem také živý.
4: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.

0: nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda.
4: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
5: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com. De Agostini.
6: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
8: V pořádku, můžete jet.
7: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle.
9: Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Žižka to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přivodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: A stahání nákupu je kanec.
7: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
8: No.
9: Já jsem si přišla rád s kamením.
10: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
8: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
11: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
12: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
13: Co to bude, mladá dáma?
14: Gran Cucina.
15: Já si dám misku Gran Caše.
16: A já jako vždy.
13: Horké granko.
17: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Volá vaše nádobí o pomoc?
3: So what?
2: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
4: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.

0: nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji. Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
1: nejde elektřina,
0: zaplatíme vám novou. Innogy.
2: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com. Deagostiny.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.
3: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
5: V pořádku, můžete jet.
4: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
6: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny, už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
7: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
10: Omoda.

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Žižka to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přivodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: A stahání nákupu

0: je kanec.
1: Co to bude, mladá dáma?
2: Grancocino.
3: Já si dám misku grankaše. A já jako vždy.
1: Horké granko.
4: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
5: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
2: V pořádku, můžete jet.
1: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
4: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
6: Omoda. Oh,

0: nad pánem. Dermakol, laskavý přítel na celý život.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.
3: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
4: Volá vaše nádobí o pomoc?
5: So what?
4: Somat Duo Gel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo jedna.
6: Somat Mixi Gel, pro mě číslo jedna.
7: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com. De Agostini.
8: E-shop Dr. Max nabízí Bioil. Pečující olej na jizvy a stryje za super cenu. Navíc až 25% sleva na ostatní produkty Bioil. Tablety domičky JAR 30-minutový zázrak. Nyní za skvělou cenu 599 korun. E-shop Drmax.cz.
9: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodě.

0: rekordním cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
1: nejde elektřina,
0: zaplatíme vám novou. Innogy.
2: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
3: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: to koupil?
1: Ještě ne.
2: Chceš tam něco přivodit, bratře?
3: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
4: A stahání nákupu je kanec.
5: E-shop Dr. Max nabízí Bioil. Bečující olej na jizvy a stryje za super cenu. Navíc až 25% sleva na ostatní produkty Bioil. Tablety domičky JAR 30-minutový zázrak. Nyní za skvělou cenu 599 korun. E-shop Dermax.cz.
6: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
8: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
2: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
3: Nejde elektřina.
2: Zaplatíme vám novou. Innogy.
4: Léto máme vše. Například lék Magnerod. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i v těhotenství. Za akční ceny. Trápí vás těžké nohy, metličky či problémy s křečovými žilami? Řešením je Diozen Forte od Zentivy. Betadin. Osvědčená dezinfekce pro drobné úrazy doma, venku i na cestách. Jen za 99 Kč. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.

0: nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
4: Pořádku, můžete jet.
3: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz

0: Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
1: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
2: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
3: Co to bude, mladá dáma?
4: Gran cochino.
5: Já si dám misku.
6: Gran kaše?
7: A já jako vždy?
3: Horké granko.
8: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.

0: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Kaufland.
2: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.

0: i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte až 2500 korun na nákupy do školy. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
2: Ještě v červnu ho zajímalo jenom hraní. A teď se tak změnil. Tak rychle dospívá. Školní výbava, o které tvoje dítě sní. Alligator Audio Combo 3 v jednom a další produkty za skvělé ceny na Allegro.
3: Pozor, už jde.
4: Rychle, mami.
5: Hotovo, pojďte.
1: Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
6: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.
7: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
8: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
9: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
8: Tada!
9: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
10: Maximální úspora v Tetě. Akce 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty v libovolné kombinaci. Nebo sleva 30% na celou značku Žaja. Například velký šampon za 49,63. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
11: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
12: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
13: Omoda.
14: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
15: No.
16: Já jsem si přišla rád s kamením.
17: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
15: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
17: Mm-hmm.
18: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
19: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
20: V Datartu objednám.

0: to za půl hoďky zdarma vyzvednu.
1: Přijďte zas!
0: To byl Richard!
2: Získejte prémiové hodinky Huawei s výdrží až 10 dní na jedno nabití. Datard.
3: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
4: Nádobí Fabíne.
3: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
5: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
6: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
7: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
6: Na grilu.
8: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
9: No to půjde těžko bez křídel.
8: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
9: Aha, jak asi?
8: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
9: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
10: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
11: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
12: Tesco Club Card šetří peníze. Sbírejte s aplikací e-známky za nákupy a získejte slevu až 15% na celý nákup. Tesco, počítejte s námi.
13: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
14: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.

0: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
1: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
0: Na grilu.
2: To je ta země zaslíbená.
3: A co budeme jíst, praotče?
2: Objednám košík. S popravou zdarma?
3: S dopravou.
4: Žižka to koupil!
5: Ještě ne.
6: Chceš tam něco přivedit, bratře?
7: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
2: A stahání nákupu je kanec.
8: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
9: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
11: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
12: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
13: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
14: No.
15: Já jsem si přišla rád s kamením.
16: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
14: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
17: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jednou?

0: je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
1: V datártu objednám.
2: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
3: Přijďte zas!
1: To byl Richard!
4: S drobky i šmouhami si hravě poradí tyčový vysavač ETA s dlouhou výdrží. Datárt.
5: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
6: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku, to máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Duše skvělá.
1: Gianna mia.
2: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíně. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
3: Jiřinko? Jirku, to asi je u tebe?
4: No jo, přišla na snídani.
3: No Jiřinko.
5: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
4: Dobrý nápad.
5: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
4: Až 70%.
5: No,
4: a to je pěkný.
5: To je pěkný?
6: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
7: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
2: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
9: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
10: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
11: Omoda. Oh,

0: To je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Žižka to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přivedit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: A stahání nákupu je kanec.
7: Volá vaše nádobí o pomoc?
8: So what?
7: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
9: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
10: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
12: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
13: Omoda.
0: Nádhera. Díky, kámo.
14: To nebylo tobě, Ralfe.
15: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
17: V pořádku, můžete jet.
16: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
18: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
19: Medvěď musí dobře pít, cvač na boxe v bezpečí, pak hrnky, flašky, kufříky,
18: vyměním za kuponky. Chytrou knihu v Merku mám, na ní taky nazbírám.
15: Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej produkty z limitované edice s 60% slevou. Lidl, to se vyplatí.
20: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.
2: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
3: Nejde elektřina.
2: Zaplatíme vám novou. Innogy.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Co to bude, mladá dáma?
2: Gran Cochino.
3: Já si dám misku. Gran kaše?
4: A já jako vždy?
1: Horké granko.
5: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
6: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
7: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
8: The BC 52!

0: to je ta země zaslíbená.
1: A co budeme jíst, praotče?
0: Objednám košík. S popravou zdarma?
1: S dopravou.
2: Žižka to koupil!
3: Ještě ne.
4: Chceš tam něco přivodit, bratře?
5: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
6: A stahání nákupu je kanec.
7: Co to bude, mladá dáma?
8: Gran cochino.
9: Já si dám misku gran kaše.
10: A já jako vždy.
11: Horké granko.
12: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
13: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
14: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
3: V pořádku, můžete jet.
2: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
4: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
5: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
6: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Volá vaše nádobí o pomoc?
8: So what?
7: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
9: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
10: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
11: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
12: Omoda.
7: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
13: Nejde elektřina.
7: Zaplatíme vám novou. Innogy.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
2: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na grilu.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Hrozny bílé, besemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: Co to bude, mladá dáma?
3: Grancocino.
4: Já si dám misku grankaše.
5: A já jako vždy.
2: Horké granko.
6: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.
7: To je ta země zaslíbená.
8: A co budeme jíst, praotče?
7: Objednám košík. S popravou zdarma?
8: S dopravou.
9: Žižka to koupil!
10: Ještě ne.
11: Chceš tam něco přivedit, bratře?
12: Žádný Čech už nemusí žít v minulosti. Nakupujte jednoduše na košíku.
13: A stahání nákupu je kanec.
14: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
15: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
14: Na grilu.

0: se zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
7: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
8: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
9: Maxi výprodej. Cenu jsme sesekali také u spolehlivé a tiché akusekačky Bosch.
10: To je mazec.
9: Datart.

0: nad pánem. Dermakol, laskavý přítel na celý život.
1: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny, už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
4: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
5: Omoda.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Také si nepamatujete, kdy vám u auta končí technická, pojištění a další věci? Naštěstí to všechno můžete mít v aplikaci Rixo. Kdy končí STK, dálniční známka, zelená karta a taky tam můžete mít všechny své pojistky. Chytrý, co?
7: V pořádku, můžete jet.
6: A tak vás žádná silniční kontrola nepřekvapí. Díky, naschle. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlepšímu autopojištění.
8: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com. De Agostini.
9: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
10: Volá vaše nádobí o pomoc?
11: So what?
10: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
12: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90. Albert.

0: Goosebumps.
1: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
3: Co to bude, mladá dáma?
4: Gran cappuccino.
5: Já si dám misku gran kaše.
6: A já jako vždy.
3: Horké granko.
7: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
4: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert.

0: Beauty Expert. Pro každého.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
5: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny, už od 40 korun. Získejte více z Pepco.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
2: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Každý jsme jiný, ale máme něco společného. Lásku k aktivnímu životu a k vozům Volkswagen. Říkáme si Volkswagen Family. A proto přivážíme akční edici bohatě vybavených modelů Family, ze které si vybere opravdu každý. Připojte se do rodiny Volkswagen. Bohatě vybavené vozy Family již od 589 tisíc korun. Volkswagen.
5: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Texas Zinger nebo Texas Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
6: Volá vaše nádobí o pomoc?
7: So what?
6: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
8: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
9: Nádhera! Díky, kámo.
10: To nebylo tobě, Ralfe.
11: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Já ti nevím.
13: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
12: No jasně, že jo. E.ON.
14: Dobrý den.
13: Dobrý den. Jste tu dlouho?
14: Už přes 20 let.
15: Tak zásuvky jedou.
16: Díky moc. Co jsme dlužní?
15: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
17: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
15: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
18: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aviváž Kokolino s apkou za 84,90. Albert.
2: Co to bude, mladá dáma?
3: Gran Cochino.
4: Já si dám misku.
5: Gran kaše?
6: A já jako vždy?
2: Horké granko.
7: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.
4: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
5: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
4: Na grilu.
6: Volá vaše nádobí o pomoc?
7: So what?
6: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
8: Somat Mixigel, pro mě číslo jedna.
9: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
10: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
11: Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
12: A jinde?
11: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
13: Já jsem také živý.
14: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10. Centropol.
15: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Já ti nevím.
2: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
4: Tak zásuvky jedou.
5: Díky moc. Co jsme dlužní?
4: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
0: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
6: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
7: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.

0: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostini.com. De Agostini.
1: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda.
4: Nádhera.
5: Díky, kámo.
4: To nebylo tobě, Ralfe.
6: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
8: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.

Get me out of here, you can have

do.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.
2: Co to bude, mladá dáma?
3: Gran cappuccino.
4: Já si dám misku gran kaše. A já jako vždy.
2: Horké granko.
5: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Volá vaše nádobí o pomoc?
3: So what?
2: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
4: Somat Mixigel, pro mě číslo jedna.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Byla klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Byla.
6: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
7: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Na grilu.
9: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
10: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
11: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
12: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
13: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
14: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
15: No jo, přišla na snídani.
14: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
15: Dobrý nápad.
14: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
15: Až 70%.
14: No, a to je pěkný.
15: To je pěkný?
16: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.

0: Nádhera.
1: Díky, kámo.
0: To nebylo tobě, Ralfe.
2: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49 korun. Již v novinových stáncích a na deagostiny.com. Deagostiny.

0: nad pánem. Dermakol, laskavý přítel na celý život.
1: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu. Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
6: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Máslo Česká chuť u nás s apkou za 22,90, řepkový olej s apkou za 26,90 a aby váš kokolíno s apkou za 84,90. Albert.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90, jihlavanka standard s apkou za 199 korun a zlatý bažant pouze za 10,90. Albert.
2: Co to bude, mladá dáma?
3: Grancuccino.
4: Já si dám misku grankaše.
5: A já jako vždy?
2: Horké granku.
6: Začněte každé ráno s Grankem. Váš základ pro vydařený den. Granko.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden vejce S v Bila klubu za 84,90 a vepřová pečeně za 74,90. Bila.
3: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
4: Volá vaše nádobí o pomoc?
2: So what?
4: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
5: Somat Michigel, pro mě číslo jedna.
6: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny, už od 40 korun. Získejte více z Pepco.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Další bráška s pevnou kurkou. Vítej v mojí sauně. Je tu sice pořádnej hit, ale ten výsledek.
2: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Na grilu.
3: Vykoval jeden prsten, aby vládl všem. Pán prstenů. Sestavte si Saurona ve velkém měřítku a podlehněte moci Mordoru. S každým detailem a impozantním kovovým brněním. První číslo s časopisem jen za 49.

0: již v novinových stáncích a na deagostiny.com. De Agostini.
1: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
2: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
3: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
4: Pokud se život jeví jako horská dráha plná stresu, v práci i doma, stres může zvýšit spotřebu magnézia. Zvažte Magnerot, jediné magnézium s kyselinou orotovou pro lepší vstřebávání. Pro účinné doplnění zvýšené potřeby a léčbu nedostatku magnézia během náročné každodenní jízdy. Magnerot, magnézium efektivně i při stresu.
5: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
6: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
7: Omoda.
8: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
9: Nádhera. Díky, kámo.
10: To nebylo tobě, Ralfe.
11: Již ve čtvrtek v Lidlu produkty Parkside. A kunušky na větve za 1499 korun. Elektrické nůžky na živé ploty za 499,90. A teleskopické nůžky na větve za 249,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obej mi život.
13: Jiřinko?
14: Jiřinko?
13: Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
14: No jo, přišla na snídani.
13: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
14: Dobrý nápad.
13: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
14: Až 70%.
13: No, a to je pěkný.
14: To je pěkný.
15: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
16: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
17: Hrozny bílé, bezsemené, u nás za 27,90, pizza ristorante s apkou za 49,90 a dětský kufřík za 179 korun. Albert.